0: Přejeme vám, abyste...
1: Na rádiu, hej, neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock and Roll.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Starčou, ahoj vám všem na Hey FM.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

scénar píše režisér, zase pro změnu život a tak dále. To by se dalo o tom polemizovat ještě nadlouho a nadlouho. Jiné kafe vás pozbudilo takto po ránu, co si budeme nalhávat. Ráno raníčko dcera vstala i hned si vnady protřebala. Poté vstal i bratr s erekcí šel za katr. Raním veršem povstal temný rytíř, který s volským okem vylízal svůj talíř. Pak usedl zde za vysílací stroje a vydal se stařík do hejáckého boje. Nechť i vám přinese slinár ty nějaké verše a na úvod si dáme trochu treše. Mějte krásné ráno s oblíbeným rádiem, stejně se z toho tak popojeden, co říkáte, bez varáno, jak říkám, trochu treše nikdy neuškodí. Hlavně dobrou náladu vám přeje Bastič, hned po ránu.

trochu velmi netradiční. Novinka z kraje tohoto roku z kapely, která byla jako první zapsána do metalového archivu Fishy Amorphis a jejich Dancing Shadow. Taková tanečnější forma. Kolik máme hodin? 6 hodin 12 minutek. Dnes, 13. července, připadá Mezinárodní den hornin a Mezinárodní den hranolek. Ano, slyšíte dobře, i to se dá zapít. V českém kalendáři navíc slaví svůj svátek Markéta. Kdyby nás to zajímalo, která to je, jo?

důležité, jako, takže marketkám vše nejlepší. A ještě na okraj musím dodat jednu takovou zajímavostku, a to je to, že se neslaví jenom to. Slaví se také mimochodem ještě Mezinárodní den hlavolamů, a to na počest narozenin Erno Rubika. Asi budete vidět Rubiková kostka a podobně. Takže Mezinárodní den hlavolamů, Mezinárodní den hornín a Mezinárodní den hranolek. To máme ha-ha-ha, horniny, hranolky, hlavolam. To mi ani nenapadlo. Jsem tak chytrý, že jsem na to přišel. Hned po ránu. A to není psáno v Koránu.

0: Čekáte? Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej.

6 hodin, 21 minutek, to byl ikoniční Judas Priest a Living After Midnight. No já bych chtěl říct si jednu věc, že o víkendu nám slibovali tropy v týdnu, no nebylo tomu tak, co si budeme nalhávat, počasí bude u nás, k tomu se ještě dneska vrátím. Ale co patří, přátelé, co patří po ránu? Jako první, když se probudíte, jdete kam? No na záchod, samozřejmě pak do koupelny, doufám tedy alespoň. Ale co je součástí vašeho přijímání po ránu? No samozřejmě kafe, že jo? Nebudeme si namlouvat vůbec nic, že prostě káva patří samozřejmě k rannímu rituálu.

jinak nic, protože bacha, vy co slavíte, nebo sladíte teda kafe, tak vy jste na to daleko hůř. Když si do toho cpete ještě mléko, prosím vás, nikomu už neříkejte, že pijete kafe, jo. Ale někteří kávomilové si bez ranní kávy neumí představit start do nového dne. Jiní si raději dopřejí až po snídaní. Jak to máte vy? Jsem zvědavý, jak stará Blašková, víte, na Pavlači. Jedna americká studie nedávno přišla s překvapivým tvrzením, které ranní kávu staví do nového světla, prý údajně. 48% respondentů kávu nepilo vůbec, 36% jen ráno a 16% po celý den. Takže já jsem v podstatě jak ta 48, tak ta 36, tak ta 16. Kafe miluji. Zjistilo se, že ti, kdo pili kávu jen ráno, měli o 16% nižší pravděpodobnost úmrtí z jakékoliv příčiny a o 31% nižší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Co to pro vás všechny znamená? No to znamená samozřejmě jedno jediné. Vzít si kávičku takhle a pěkně si usrknout. Já mám tu své espresso macchiato, samozřejmě. Ne, já mám jenom espresso, ale bacha, já do něho dávám olivový olej jako siciliáni, kurkumu i pepř. A trochu pepře, ať se vzepře po ránu. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, zpívejte, národe! Espresso

Jo, takové to nacházení. Podívejme se do kalendáře, do dnešního archívu. Píše se 13. červenec roku 1964 a než se za 10 dní spustíme Mamince plodová voda, Animals jsou v čele hit parády s písní The House of the Rising Sun. To jsem si tady pouštěl minulý týden po ránu, to asi víte, a dáme tomu koule i let. To teďkom jsem chtěl říci. 1997, polovina soudců si myslí, a teď dávejte dobrý pozor, vy, co máte problémy s volantem, alkoholem a podobně, polovina soudců si myslí, že John Denver nemusel nutně řídit opilý a chce ho osvobodit od trestu. Tvrdí, že štítná žláza zpěváka mohla ovlivnit výsledky testu. Co si myslíte o tom vy? Tak kdyby vás Bangové náhodou zachytili, tak řekněte, blbou štítnou žlázou, ale jo, nic jsem nepil, jsem úplně v pohodě, ale už je štítná žláza.

Jak nám vyspěli kapela Green Day, co říkáte? Toto byla samozřejmě novinka I Am Never Gonna Rip, která bude k jejich filmovému soundtracku jako vystřížená. No ale já se vrátím ještě k té kávičce, přátelé. Ono to není jako, že hop na kravičku a máte telátko. Pít kávu hned po probuzení, prý zase podle jiných odborníků, není ideální, protože ráno tělo přirozeně produkuje nejvíce stresového hormonu, takzvaného kortizolu. Vědci doporučují počkat s prvním šálkem alespoň 1,5 až 2 hodiny a vypnout nebo vyhnout se teda pití nalačno. Nejlepší je dát si kávu mezi 9:30 a 11:30, ideálně po snídani. Chápete ten nesmysl těch odborníků? 1,5 hodiny až 2 hodiny po probuzení, pak vyplodí čas 9:30 až 11:30, aby nakonec odborníku vypadlo ideálně po snídani, to znamená, kde snídají v tomto čase, kdy už mnozí mají polovinu všichni za sebou. Já jsem z toho tak trošičku v pasti a tak si říkám, nejlepší je dělat si to, co sami chcete. Jestli máte chuť na kávu, dejte si ji. Chcete do ní cukr, klidně se zabijte. Chcete do ní mléko, klidně pijte kakao. Jdeme na okruh.

Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Seal and the Deal and the Let's Boogie roku 2016, to znamená 10 let stará záležitost. Já doufám, stále ještě doufám, je to ve hvězdách. A vidovské velké slavnosti, které bývají začátkem září, tak přinesou letos Eclipse, Doro a další, byli tam už akcepti, loni Škorpici a tak dále. Velké slavnosti, no a už s vedením tak trošičku dávno o tom polemizujeme. Někteří chtějí Green Day, aby tam byli, ty jsem hrál, někteří chtějí Volbeat, aby tam byli, ale letos ještě hlavní headliner není daný, jako pořád to tají, tak jsem zvědav, jestli se to podaří nebo nepodaří, ale to je jenom zbožné přání. Stejně tak zbožné přání bylo, když jsem ráno vstal a chtěl jsem, aby bylo sluníčko. Nebylo, bylo pod mrakem, ale Oskar, koukám z okna, leze ven a dnešní teploty by měly být až v některých místech ke 30. Jo, tak já nevím, oni to, ti meteorologové mají těžký. Aktuálně je v Praze třeba 19 stupňů, u nás v Ostravě 14, v Liberci třeba 15, Budějovice 17 hlásí, Hradec Králové 19, Zlín 16, Karlovy Vary 14, Brno 19. Můžete klidně se mnou polemizovat, že to není pravda, já nevím, já to jako samozřejmě nemám teploměr u vás doma, ale to je jedno. Pardubice, Krčilov, pozor, 18 stupňů, jako jo, kdyby náhodou. Ale tak jako počasí by mělo být cajk, tento týden by mělo být opravdu pěkně a krásně, to znamená, že nemusíte jezdit někam na dovolenou, i když každý se mnou polemizuje, kdy tam pojedu, nepojedu, já si radši zahraju, protože igraj, boja hrva.

Tak jsme dobrodošli do konce první hodinky dnešního ranního baštění s Bastičem. Máme 6 hodin 51 minutek. Zdravím Ivanu, která mi napsala na Messenger, že děkuje za volbí, není zač. Ráno se stalo, člověka vždycky potěší cizí neštěstí a my jdeme do finále s kapelou Amarant a také ještě dojde i na House of Lords, třeba dejme tomu. Tak dobré jítro, pokud stáváte, pokud už jste na šichtě a zařezáváte, dobře vám tak, mějte se lépe učit.

Musíte uznat, že Royal Republic šlapou, kytary řežou, basa šlape, bící kope, jak tuška strčená do zásuvky. No parádička, co si budem povídat. Přátelé, vítejte v dnešním ránu. Víte o tom, že Čína jede skutečné bomby, ať se to komukoliv líbí, či ne? No vemte si, na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici za sepjatýma dlaněma žáda kolem jdoucí o almužnu na pokrytí účtu za dobíjení elektrické energie. To by u nás museli žebrat celé rodiny a všichni, co si koupili už před časem elektrické auta, také můžou stát a klečet a prosit. A pak jsou ještě jedny osoby, které to znají, no ale o těch zpívají kabáti. Právě v této písnice Dobré jítro, krásné ráno, máme 4,5 minutky po 7.

0: hlavně v klidu, pohoda. Sedni si, zapál si, žádnej spěch, já počkám.
1: To je fajné.

za pitomý nahraný faul a mohlo to být za Argentinu trošku jiný drama, ale i tak víme, jak to dopadlo ve sportu, že samozřejmě máme už 4 hlavní mančafty: Francie, Španělsko, Argentina, Anglie. No a uvidíme zítra a pozítří, koho potkáme ve finále fotbalového mistrovství světa. Jinak mimochodem samozřejmě jsme žili a dýchali tenisem. Já jsem fandil, samozřejmě víme, že Muchové, ale tak ono bylo zajímavé na tiskovce, jak si holky roztáhly vlasy, jako rozpustili vlasy, byly to úplně jiné ženské, že takové kočandry, takové roštěnky fajné. Ale víte o tom, že máme kromě prvního a druhého místa v ženské dvouhře, tak další český titul z Wimbledonu máme ještě v juniorech a tak dále, ale dokonce byl i turnaj legend, který ovládla Šafářová, která přehrála Strýcovou. Takže tento víkend byl opravdu velmi výživný pro sportáky, jako jsme my, co z gauče umíme úplně všechno. 7:11. Meteorologové vydali prohlášení o tomto týdnu, tak se na to podívám. No a samozřejmě muzika, ať je váš lék.

Tak trošku vzpomínka na rok 1990, vzpomínka na mého spolužáka ze střední školy, bubeníka Ivana Poláka a samozřejmě Miloše Dodo Doležala, kterou jsem se jednou zeptal, kde vzal ten hlas a on říkal, mě nic jiného nezbylo, než abych začal zpívat. To samé řekl jeho souputník ze stejného města, původem Karvina, Izzy, který taky říkal, mě nic jiného nezbylo, než abych začal zpívat, nebyli zpěváci. No nic, přátelé, já jsem hovořil něco o tom, že v tomto týdnu by se mělo oteplit a nejvyšší denní teploty by měly se dostávat na 30 stupňů. Jenomže meteorologové toto napíšou a pak dodají, po suchém období by do Česka také měly přijít bouřky, které by však mohly být i nebezpečně silné. Po celý týden se budou objevovat zejména v odpolední srážky a přehánky. No tak jako koho to zajímá? Dneska bude polojasno až polojasno, polojasno až polojasno. To vám řekne jenom na rádiu Hej někdo. No konkrétně. Večer může přibývat oblačnosti a na východě ráno a jinde v Česku až odpoledne se mohou objevit ojedinělé přehánky. Ještě chybí sníh a je nám to úplně jedno, prostě nějakým způsobem to budeme muset přežít. Meteorologům se dá věřit asi jako politiku. 7 hodin, 20 minut ten byte. To je 20 minut.

Richie Sambora a skladbička, kterou právě posloucháte, One Light Burning z alba Stranger in the Town roku 1991. Jak když ho vyhodil Bon Jovi ze své kapely jako superkytaristu a hlavně vynikajícího vokalistu, tak si říkali odborníci, co bude slavný Bon Jovi dělat bez vokálu a nahrávek právě Richieho Sambory. V posledních letech se opakovaně objevovaly spekulace o jeho návratu a Sambora sám připustil, že by byl případnému znovu spojení otevřený. Na současném turné Forever Tour 26 ale nehraje. Hlavním kytaristou zůstává stále Felix, který Samboru nahradil po jeho odchodu v roce 2013 a oficiálním členem kapely je od roku 2016. Ale nic není dopředu dáno. I sám starý Bon Jovi se vyjádřil, že by Richieho vzal na milost. Jestli byl v odmašťovně, to nevím, ale chlast byl právě příčinou toho všeho průseru, který tam zavládl. No a my už pokračujeme dále. Napadá mi nějaká novinka, takže tak květnová, co říkáte, minutku před půl osmou přicházejí Švédští Europe a jejich starička 1-1.

Vidím to jako ústřední písničku mého kamaráda Mirka Gajdy, který bude slavit 60. a toto je jeho oblíbená skladbička. Mimochodem zavolal mi kamarád z Chorvatska, který je muzikant výborný a říká, oni tam dole u Omiše, Lokva Rogoznica, Baška, jo, Makarská, ta trasa. No a tam bydlí můj skvělý kamarád Tonči, kterého zná celá republika. Tak říkám, pozdrav Tončího, měl jsem mu poslat flaštičku, takže všechno cajk. No a říká, člověče, nehrál ty si náhodou něco chorvatského? Já říkám, hrál v minulé hodině. Ty vole, tady to poslouchali. Já říkám, tak to je dobrý, asi nějací Češi zase, kteří si to na hej.cz naladili. No jo, kamarádi, musím vám říci, že 7:36 musím říci, ano, slunce nám zase zalezlo tady, já jsem si našel jiný server a tam zase psali, že tento týden budou bouřky, já už fakt nevím, komu mám věřit. Hlavně, že Sára mi pere prádlo. A samozřejmě Tommy, normálně bychom řekli Johansson, ale po fotbalové mistrovství světa můžeme říci Tommy Johansson. A bašta.

Tomáš, 7 hodin a 43 minutek. Milane, já tě na dálku zdravím, dneska ti tady žádné pěvecké kreatury nebudu vytvářet, ale věřím tomu, že jsi nažaven, připraven se svým týmem, samozřejmě virtuálním. Milane, pro tebe speciální vtip. Chlapi v hospodě vymysleli novou hru Faktor strachu. Všechny telefony se dají do košíku uprostřed stolu a komu první zavolá stará, platí celý účet. Zkuste to někdy v hospodě, bude to dobrý. Já se na vás těším ve 13 hodin při svém Los Bastardos, takže nezapomeňte po 13. hodince opět naslyšenou a teď už jdeme přepínat a hlavně se vzkazem. Neber si rockera. Ano, skupina Traktor, třetí album jejich Tmel a tady jsou. Jinak samozřejmě všem po zbytek dnešního rána krásný den a hlavně si ho užívejte. Je pondělí 13. a svátek má Markéta.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klubově. Letos rozdumí metalová smečka Powerwall. Zach Wild a jeho Black Label Society. Veselá parta Aerostar.
1: Příští stanice Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Jirko, já ti děkuji za takzvaně rychlý předskok od 6. raní, kdy si naladil naše posluchače v České republice na frekvencích rádia Hejno a my budeme pokračovat krátce po celé po 8.

Jirka mě hlavně fascinovala tou skladbou Volá se sa, jo, tak u nás to takhle zpívá Těžký pokondr, nebo zpíval Kluci z Těžkého pokondra, a to mě fakt jako bralo, když to tam Jiřík nasadil ještě před koncem dnešního svého vysílání.

0: bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
0: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Hey Jude, don't make it bad.
1: Je to tady krásné ráno, stávání u dobré kávy. To by asi k našemu vysílání už mělo tradičně patřit. Nicméně dneska pondělí 13. jak Jirka zmínil, ale nic si z toho nedělejme, protože jsou prázdniny, je léto. Kdyby byla zima, bylo by to horší. Hello, Murachioli!

Já si myslím, že jak jinak než odstartovat pondělní ranní proud a ranní éter v tomto čase tímhletím showmanem Leo Marachioli. Každopádně my si dáme další muziku a ta další nás čeká, také informace, také Honza Riddle dorazí. Tady zaujala jedna SMSka od Martina z Poličky. Já si to musím takhle trošičku tady přenastavit. Pánové, Jirko a Milane, nechtěli byste udělat ranní proud někde live jako na venku? Byla by to, myslím si, rozhodně velká prdel. Tak jako jo? Prdel by to byla. No, ale Jirka, až se uzdraví, tak pak ho vytáhnu jen. Pak pojedem. Až bude moc chlastat. Tak půjdem.

Je vidět, že na Lipně nás posloucháte, jak se říká vehementně, pravidelně. Marina Lipno, tam je parta lidí, už snad od začátku prázdnin, která nás sleduje, která nás poslouchá. A samozřejmě, já jsem za to rád. Proto jim tam občas pošleme nějakou diskošku. Ale jel bych tam. Zahráli bychom vám, jel bych to tam.

jsem chtěl jenom zmínit, jo, že většina z nás, no tak většina, respektive já, Jirka a Ála, Aleš Konopka, jsme odkojený vyloženě jako diskotékama, pozor, osmdesátkama, jo, jako dost velkejma, takže pro nás to není cizí, takže děláme v Rockets a v Rock Rádiu. Hele, zase se přeformátuješ, jedeš, ale jinak základ byl vždycky taneční parket.

jen jsme nastartovali a čas letí 8:45 za pouhé 4 minutky. Dneska ráno ranní proud, který přináší Enzeria Stavební Holding Pardubice.

No a úplně jasné je také to, že v našem týmu rádiovém, rozhlasovém, eterovém, pražském, ale nejenom pražském, protože jdeme celou Českou republiku, také vysílá Roman Ondráček, kterého znáte z těžkého pokondra. Samozřejmě i on a Miloš byli průkopníci tanečních parketů, takže my jsme tady prostě taková jedna skvadra, která se sešla.

Naše éterové rozhlasové mikrofony Rádia Hej budeme v tuto chvíli obracet také do Brely a Vaška Voda. Každopádně všichni z vás tuší a vědí, kde to je. Ano, Chorvatsko, chorvatské pobřeží. A tam nás posloucháte taktéž. Guano Apes, Sunday Lover.

Úžasná německá parta sestava Guano Apes. Sunday Lover, která to rozhýbala v raním metru, v raním proudu, krátce počtu na 9. Také Honza Riedl dorazí v 8.30. Věřím tomu.

Dámy a pánové, co se týká také dnešního počasí, tak krásných 29 stupňů po celý den, po celé odpoledne, nádherné sluníčko, takže můžete vyrazit. My se podíváme, když budete vyrážet také na silnice, jak se vám dnes bude jezdit.

našlapnutý z Brusu nový Beatle Beast. Těsně před bulevátou, hezké ráno vám všem, prázdninové ranko, prázdninové volume v plném proudu, Dragony.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Je to taky to tady, je tady minuta po půl deváté, Honza Lidl už je na lajně, krásné ráno, Honzo, slyšíme se.
3: Krásné dobré ráno, slyšíme se, samozřejmě, slyšel jsem, že máte výborný, krásný nový lak, tak teď budete mít i nové informace.
2: Že máme nový co, nový lak, nebo co máme?
3: Měl jsem pocit, že slyším ve vysílání reklamu na krásný nový nalakovaný vůz.
2: Jo, jo, jasně, tak vy jste v reklamním breaku, jasně. Honzo, já jsem strašně rád, že jste se vždycky ozval. Jako takhle, podívejte se, když se dlouze neozýváte, já jsem z toho strašně nervózní. Jo, já jsem strašně z toho nervózní a já potřebuji vědět, že Honza je jako ready, že už je vzhůru a že jdeme na to. To je prostě něco, jako když musíte panu generálnímu říct si třeba, hele, budu v práci zítra. Tak je to podobný.
3: Je to dost podobný. Já se přiznám, že ty důvody, proč jsem se teďka ozval na poslední chvíli, ano, jsou dva. Jeden jste zmínil, já jsem opravdu před chvíličkou telefonoval s panem generálním ředitelem. Jedné opravdu důležité záležitosti. A ten druhý důvod je samozřejmě, že jsem pochopitelně nesměl, což už víte 3 roky.
2: Jasně. Honzo, protože jsou prázdniny a frčíme to, co se říká po silnicích, ten provoz je docela vytížený. Samozřejmě v tom čase ranním ještě to asi nebude, ale každopádně, jak se bude blížit ta špička, jak to teďka vypadá, jak to si vlastně vedeme na silnicích, jak si vedeme s přechodama taky samozřejmě do hlavně Chorvatska, Rakousko a tak dále.
3: Já bych se nejdřív podíval na Českou republiku jako takovou, tím, že je ráno, ranní špička, začátek týdne, tak si vemte, že je to úplně to samé, jako vždycky děleno dvěma. To znamená, že ty zdržení tam, kde jsou, máme i nějakou nehodu na Pražském okruhu, máme trošku silnější provoz před Brnem, směrem od Vyškova, já vás nebudu zdržovat, protože je to opravdu úplně to samé, jako každý správný ráno, nicméně je to opravdu těma prázdninama vydělený dvěma, to znamená, že například i dojezd D5 do Prahy je kolem 10 minut spožděný je i dojezd kolem letiště od D7, tam je stavba, víte, že za to můžeme my, ale že už za rok se budeme těšit na krásnou novou mimo úrovňovku u letiště, tam je taky 10 minut, to znamená, je to opravdu běžný pondělní ráno, akorát děleno dvěma. To, co vám chci říct dneska, jsou dvě rychlé reakce na víkendové události. Jedna víkendová událost byla, možná jste postřeli, možná ne, vodáci natočili video v Karlových Varech, jak projeli pod rekonstruovaným mostem a nějakou chvíli poté, co projeli, tak z toho mostu bohužel z rekonstrukce žuchnul velký fragment, možná mým odhadem takový možná 15-20 kilový fragment betonu z té rekonstrukce, což samozřejmě je špatně, takhle jsme tu technologii nepředepsali, ale taky je zároveň pravda, že během té rekonstrukce, protože samozřejmě my jako investor víme, že tam je ten vodácký provoz, tak samozřejmě nahoře na mostě i dole pod mostem je dozor, který nemá nic jiného na práci, než že sleduje, eventuálně koriguje vodáky, teď jeďte, teď nejeďte. Jestli se tam pracuje nebo nepracuje, v okamžiku, kdy tam pracuje nějaká zbíječka, tak je prostě zastaví, požádají je eventuálně, aby použili druhou polovinu řeky a podobně. Takhle to bylo i v tom dramatickém záběru, který natočili vodáci. Ve skutečnosti tam ten dispečer byl, pustili je, oni bezpečně projeli a když byli za, tak byli zvědaví, co se tam krucinál děje. No a natočili to, jak spadnul ten fragment, ovšem už vlastně bezpečně do vody. Jakkoliv to samozřejmě technologii neodpovídá a nemělo by to tam padat. Ale přeci jenom je to rekonstrukce nad řekou. To je jedna věc.
2: Ano.
3: A druhá věc.
2: Ano,
3: možná jste postřehli, přišla zpráva, že nejvyšší správní soud zrušil naši kasační stížnost, kterou jsme se bránili proti rušení protokolu EIA na strašně důležitou stavbu a silnice, kapacitní komunikaci mezi Turnovem a Jičínem. Dokonce se objevili takový, až jsem se smál, teda takový opravdu fakt jako až zlomyslný výkřiky, takový ej chuchu, to zoufalí, že se do něco prohrálo. Hele, to je opravdu hloupý, protože to je prohra všech velké většiny lidí, kteří prostě potřebujou ekologicky, bezpečně, plynule cestovat, to není nic jiného. A řekněme si otevřeně, tady neprohrálo ŘSD, ale tady prohrálo vlastně Ministerstvo životního prostředí, protože to, co vlastně je meritem tady toho, tady to není ani spor tady toho momentu, tak je vlastně fakt, že tehdy minister životního prostředí den před odstoupením z funkce zrušil stanovisko Ministerstva životního prostředí. Sám sobě, to znamená, my jsme tady v té záležitosti diváci, stejně tak jako všichni řidiči, kteří by chtěli tady tu kapacitní komunikaci z Turnova směrem na Jičín, protože od Jičína dál na Hradec a celou tu 35 vlastně už stavíme, tak tam skutečně všichni chtějí jezdit. Jo, ta stavba má nějaký odpůrce, myslím si, že to nejsou ani stovky, ani tisíce, ale jsou prostě slyšet. Tohle jediné, co se podařilo, je oddálit tu stavbu o nějaký 2, možná i 3 roky.
2: Honzo, to jsou důležité informace, samozřejmě se díváme do technických a technologických vlastně i postupů do zákulisí, jak já rád zmiňuji ředitelství silnice a dálnice s vámi, díky tomu, že tady s námi je přímo konkrétně tiskový mluvčí Honza Riedl. To, co vysvětlujete, vyvážit objektivitu a tak dále, je velmi důležité a jsem strašně rád, že přitom můžeme použít samozřejmě naše frekvence Rádia Hej, vlny do České republiky Rádia Hej, abychom objasnili i široké veřejnosti, chci vždycky říct divákům, ale budu říkat posluchačům to, jak to skutečně je. Honzo, jezdíme tedy v klidu, v pohodě, dnes by to mělo být také pohodové. Máme něco, co by nám tento týden měl přinést třeba z důvodu nějakých omezení, zamezení a tak dále, kde se nedostaneme třeba na cestách, na silnicích, máme něco takového, anebo jezdíme v klidu i po celý týden, nebo budeme jezdit?
3: Nic dramaticky nového, před čím bych musel varovat. Díky, že jste mě vyslechli. A další, to, co jste chtěli slyšet, to znamená třeba ty cesty na jih, takový ty Jadra, Alpy a tohle to Itálie, tak samozřejmě poskytnu vám bez středu, jo?
2: Výborně, Honzo, my moc děkujeme, mějte úspěšný den a budeme se těšit. Mějte se krásně, naslyšenou, díky
3: krásný
2: moc.
3: Krásný týden, kolečkama dolů, hezké léto.
2: Děkujeme.

Nová muzika nás čeká pohled do hudebního regionu. Tentokrát jsme se rozhodli sledovat Báru Filipy, která zpívá s kapelou Chris, takže vždycky a občas se mrkneme na někoho nového.

Kdo by nepoznal Alice Cooper Poison? Každopádně 48. minuta, Los Angeles 1985, Guns N' Roses. Bitchin', fussin', cussin'.

Dámy a pánové, skvělá, úžasná muzika v raním éteru, v raním proudu, se kterou se probouzíte, nebo se kterou třeba jedete na výlet. Zkrátka rádio, hej, si můžeš vzít i na cesty. Guns N' Roses, teď už ale Kanada, Brian Adams.

0: hej.
1: Syna Šrot, to by taky. Jsme Psajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Psajda Šrot.
2: Více informací najdeš na psajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Ano, je to tak, i prázdninový čas utíká, letí to, devátá je tady, druhá minuta k tomu, Mick Jagger.

a pánové, další parádní muzika v raním eteru, v raním provu ACDC. Karel nám nese kafe po schodech a říká, Arnold hraje zase svoji oblíbenou píseň Panda a Steak.

Tak jo, ale pojďme za informací a ta se týká zvyšování cen ropy. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují, nárůst se blíží 5%, trh reaguje na další eskalaci konfliktů na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro výrobu.

zdravíte nás z Luhačovic, děkujeme. Také bychom tam chtěli s vámi být, nebo ne třeba s vámi, ale sami. Je tam nádherně.

zdravíte nás také z Jeníkova Uhlinska. Vašek slyšel traktor, my zdravíme i jeho. Volkčok a jste další písnička, kterou byste rádi slyšeli a vidět, že prázdniny užíváte plný vidoušky, že i vybíráte. Jasně, nejsou tady úplně písničky na přání v tomto okamžiku, ale hele, když něco zazní, tak je to veselý a je to pro vás.

Zdravíte nás také ze Seče u Chrudimi. Trávíte volno, trávíte prázdniny na hotelu Jezerka Seč. Vypadá to, že podle popisku někde u bazénu a že posloucháte rádio. Hej, zda je možné právě tam vám poslat rybičky 48? Já si myslím, že určitě, rozhodně.

věci. Velmi dobře sehraná, líbivá muzika, líbivá parta, Krok Wimperk. 5 minutek pouhých do celé, do 10. ranní ET, ranní proud. Má před sebou poslední finálovku.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Ano, je to také, je to tady. Je tady finálová část, tady minuta po celé po desáté. Frčíme s muzikou Ozzy Osbourne.

Dámy a pánové, skvělá muzika Iron Maiden. 3,5 minuty nás tedy od 10:15. Ranní proud, sluníčkový, ranní éter. Ano, přesně tak, dobré ráno, except.

úžasná deutschlandská německá produkce Except. 4.11 je tady. Každopádně pozor na Denua. 15 km ve směru na Růzině je tam dopravní nehoda.

šlápnutá muzika Udo. Já tady mám úplně úžasný přání. Já mám totiž, přátelé, já vám to řeknu, já se přiznám, já mám nádhernou, krásnou takovou holčičku, která teď už by měla jít taky spinkat pomalu. Já vím, že se blížíme k odpolední a většinou všichni ostatní jdeme spát večer, ale ona to má jinak. Takže já ji nejdřív musím uspat a potom se zase vrátím zpátky k té muzice, ale nebojte, nebude to nic, co bychom nezvládli. Já už si na to pomalinku najíždím švýcarskou lajnou Krokus. No a samozřejmě miláčka zdraví, to je jasný. Karle, nalej mi.

Přátelé, je tady ta chvíle, kterou mám prostě rád. A je to na mě znát. Tak Věrunko, teď už do postýlky. Přikrejt. A bude se spinkat.

Tak dámy a pánové, milí drazí přátelé, já věřím, že se mi moji milovanou Věrušku podařilo uspat. A my se vracíme zpátky s ranní směnou zase k vám. Za okamžik půl jedenácté. No, I won't do that. Já mám ale také další veselou informaci. Aleš Konopka se mi ozval po dlouhé době. Rád by vyzkoušel éter dnes po 11. s vámi. Aleši, velmi rád ti to přenechám a předám. A budeme se na tebe těšit.

Dámy a pánové, každé dobré ráno, každý ranní éter s vámi společně, který si berete společně i ven. A my jsme za to rádi a děkujeme. Krátce po půl jedenácté. Řítíme se do finále.

Teď by si možná dalo říct, come on, come on everybody. Každopádně je to tady Sebastian Fates, Tony Martin. My si připijeme poslední letní skleničkou, protože potom už to namrazíme.

Ať jak sleduju a čteme vaše informace a zprávy, tak tančíte na jezerce Seč, také na pláži Seč, hlavní kemp Seč pláž, takhle se to tam jmenuje. Tak to rádi slyšíme. Karel říká, rádi to čteme.

0: Thank you very much.
1: Hey, ha!
2: Je ten čas jít do ručníku, jak se říká, ano, do šaten. Každopádně, Jano, hej, Janino, ještě, když jdeš dolů, tak dej mi tam zmrzlinu do kafe, co? Zmrzku mi dej do kávy. Tohle to vám taky chci ještě vysvětlit, jo, já jsem tady jednoho dne říkal, že vídeňská káva je s turkem normálně a dáte si do toho mlečnej koněk a dáte do toho zmrzlinu mě. Asi za okamžik byla vaše paní profesorka Rajmanová z hotelové školy a říká, Milánku, jak pak jsme se to učili? Instantní, jo? Paní profesorko, sorry, teď už to vím, už to neudělám tu chybu.

při práci v rádiu prostě nevíš, kdo tě poslouchá. Nevíš, kdo tě sleduje. A vůbec už nevíš, kdo o tobě ví, ale. Jsme za to strašně rádi, že se ranním proudem stáváte. A že to poslouchá.

Co mi dělá ale neskutečnou radost, to je to, že Aleš Konopka se ozval a že to vypadá daleko lépe. A zkusím si tady po 11. odvysílat s vámi společně, moc se na vás těším.

Nám to časově vychází ještě na jednu příjemnou muziku, Německo Bonfire. A budeme se pomalinko loučit. Hezky v klidu. Užijte dnešní den. Sluníčko bude svítit až do večera. 29. Karla říká, to bývá vamo, co? Karle, tohle se neříká. Tohle se neříká.

My vám děkujeme za dnešní poslechy nádherné. Už od raního času děkujeme Jirkovi za takzvané nakopnutí, předkopnutí éteru. Je nám s vámi nádherně. Těšíme se zase zítra a to už od 6. Mějte se, ahoj!

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej.
2: Přátelé, kamarádi, hezké dopoledne vám přeje taky moje robustní maličkost Aleš Konopka z opavského studia střídajíc našeho atleta Milana Krčila, našeho spíkra z Pardubic. A díky Milánku nejen za ranní jízdu, ale i za to, že to za mě teďka nějakou už dobu v éteru táhneš. Díky moc, my si to potom ještě povíme takhle telefonicky. Přátelé, musím vám říct jednu věc. Blázník jsem byl. Dát se dokupy, kdyby to někoho zajímalo, a stal se ze mě takzvaný lázeňský švihák. A jak Milan nakousl ty kávičky vídeňské, alžírské a jiné, tak k tomu patří i nějaká ta sladkost, že jo? No a přátelé, upřímně, ty lázeňské oplatky, to mi tam nešlo. To není nic pro mě, ale našel jsem tam náhradu. Představte si, že se v lázních prodává už kuřálka s příchutí lázeňských oplatků. A já doporučuju všem. Pacienti tam sice chlastat nesmějí, já jsem ale vždycky s odchodem z lázeňského domu jenom řekl, že si jenom zajdu na oplatky.
0: Hey, hey, hey, Radio CZ.

0: Noužeroková legenda, jak se patří, s tím se, přátelé, nedá nic dělat. Kapela Turbo a jejich single Vidím tu lásky svý stát. No a přátelé, abych nemusel já osobně sám zjišťovat, jaké bude dnešní počasí, tak od toho tady máme koho? No od toho tady máme Verču.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Děkujeme, Verčo, za tyto informace o počasí a my víme, že teoreticky vy otužilejší byste si mohli dát dneska nějakou tu vodičku venku, no a my zůstaneme pěkně někde na zahrádce. My ostatní, co nemáme rádi vodičku, tak my si dáme naše oblíbené pivečko někde v hospůdce. No a přátelé, každopádně léto je tady a o tom nám bude právě teď zpívat taky Valda Gang.
3: Hey, Radio CZ.

romancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vypět.

0: Krásná romantická skladba od kapely Panoptiko. Moulin Rouge. Na rádiu Hey při pondělním dopoledním vysílání. Přátelé, co se zajímavého nestalo ve světě muziky, ve světě hudby. Václav Nojt Bárta po koncertu na Sychrově čelil kritice kvůli špatnému výhledu. Jeho reakce ovšem všechny překvapila. Stalo se totiž to, že někteří diváci, návštěvníci, posluchači, fanoušci měli velmi skoro až úplně špatný výhled na pódium. No a Václav Nojt Bárta se postavil stížnostem od fanoušků čelem a vrátil jim peníze. Udělal jsem průšvih a beru na sebe celou zodpovědnost. Napsal, to je dobrý, to je hezký.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Goodbye. Battle Beast. Na rádiu, hej, máme 11:37, to nám to dneska utíká. Ani jsem nezačal a už abych pomaličku končil a vůbec jsme se ještě nepodívali, jak to vypadá na silnicích. Tak honem za Martinou.
1: Dopravní expres.
2: Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na 15. kilometru, která blokuje pravý jízdní pruh. Bez držení projedete okolo dopravní nehody na 62. kilometru dálnice D7 na Chomutov a 15 minut naberete na dálnici D7 u sjezdu na Ruzyni v obou směrech kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, Martino, za informace z dopravy, taky tady ze studia z Opavy. Přejeme šťastnou cestu všem, třeba i Ivetě a Mirkovi.

0: skvěle zahráno, skvěle napsáno, Worlds of Fantasy. Tenhle ten single kapely Halloween. Tohle to by podle mě umělá inteligence nezvládla. Prostě ne. A to je věčné a teď vděčné téma. Všude se to řeší mezi muzikanty a umělci. U nás v rádiu taky vlastně, že nám ta umělá inteligence trošku může zamotat hlavu těm, co se třeba živí kulturou. No přátelé, to je jako ta historka, jak se dívka ptá chlapce na prvním randevu a co vlastně děláš? A on říká, no já skládám. Dívka je okouzlená a podlehne mu. No a po sexu se zeptá dívka, a co vlastně skládáš? Já? Cihly.
1: Hey! Hey, Radio. Hey!

0: Pořád Krokus na Hej Rádiu při pondělku. No když už jsem nakousl vlastně to, že je pondělí, tak bychom se měli taky podívat na náš kalendář. Zalistujeme, podíváme se, kdo má vlastně dneska svátek, kdo?
1: Hej Rádio CZ.
0: Markéta je to. Nebudu to zdržovat. Markéta, přátelé, protože dnes je 13.7. a to je právě jejich den. Podíváme se na původ a význam jména. Tady píšou, že ženské křestní jméno Markéta má orientální původ. Pochází až ze staroindického slova manjari s významem perla nebo pupen. Slovo přejala řečtina jako margarites, odtud latina jako margarita. No a významem jména Markéta je tím pádem perla. Tak naše perly, my vám gratulujeme, přejeme vám moc hezký sváteček, užijte si svůj den, zapijte to, jak jen nejlépe můžete. A já jenom podotknu, že podle Centrum.cz, tedy podle tohoto serveru, by mělo být v České republice 57 019 market. Tak to je krásné a tím pádem se drží na 26. místě na žebříčku nejčastějších jmen u nás v České republice. No a mimochodem samozřejmě taky dneska slaví jmeniny Margareta a taky Margit, tak vám všem taky dodatečně blahopřejeme a posíláme song od kapely Škvor. Je tady pocit vítěze. Pro Markétky, Margarity a taky Margit.

0: Kapela Škvor, pocit vítěze. Tak se měj. Ano, mějte se, přátelé, uteklo to jako voda. 11 hodin 55 minut ukazují naše studiové přesýpačky tady v opavském studiu Rádia Hej. To znamená, že už zbývá jen říci ahoj, mějte se moc pěkně. Užijte si pondělí, taky samozřejmě zbytek týdne, protože nezapomeňte, že to pondělí, to je vždycky ten start, tak zkuste to brát nějak s úsměvem, i když tedy to není úplně oblíbený den. No ale jako zase, když tak vezmete, tak už jenom 4 dny a jsme zase u pátečku a bude nám hej.
1: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Je nej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.
2: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
5: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
7: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
2: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
5: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centiáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás, dar.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
0: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hej ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centiáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás, dar.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustruh. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta.

0: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Skladbička Overload z alba Wake the Sleeper, 21. studiové album formace Uriah Heep vydané v červnu roku 2008, přestože bylo proklamováno, že bude vydáno v září roku 2007. A bylo to album vlastně po 10 letech, co vydali. A také bylo britským časopisem Classic Rock nominováno na album roku. Tak jsem se vykecal, 13. hodina odbyla a let's, kde lampa ještě svítila. Jej, to jsem si vzpomněl na venkovní hru na krvavého dětka, či jak se to jmenovalo. No konec konců to je jedno, protože začíná Los Bastardos. Mám připravenou plejádu Top Music, nějaké plky z druhé ruky a to vše budu jako tvor skoro dokonalý překládat do znakové řeči. Je pondělí a při pondělku to nebudu ani já, kdo se tady přetrhne v práci. Práce totiž není zajíc, ta nám neuteče. Tak vzhůru ne, ale do, nebo ne do, ale z bezvědomí. Zkrátka jdeme rubat. Co vy na to?

aktuálně máme 13 hodin, 13 minut a toto je samozřejmě, jak jinak, 13. července. Připadá také Mezinárodní den hornin na H, Mezinárodní den hranolek na H, v českém kalendáři navíc slaví svůj svátek H, Markéta. No a v minulosti se tento den neoficiálně připomínal také jako Mezinárodní den H, Lavolamu, na počest narození Erno Robika. Tak pokud máte nějakou makrelu či tetku Markétku vedle sebe, tak ji popřejte, anebo napište SMSku, to taky udělá radost, tady jsou volbí a pokročujeme dále v 13 hodin 14 minut Los Bastardos na rádiu, hej!

0: Baví nás to česky.
1: Hezky česky.
0: Rádio Hej.
2: A sakra. Tady by teďko momentálně se ztratilo úplně všechno vysílání. Musím rychle hodit nějakou písničku a normálně to tady kleklo všechno. To je brutus.

musím říct, je 13.30. Fotil jsem se tady jako vrata od chlíva, prodňáč. To vám řeknu takhle, jo, máte prostě počítači, že jo, teď se vám ten odbavovací program ztratí. Veškerá písnička, hudba, kterou jste si připravili, tak je tak zvaně v kanalizačním procesu. To znamená, že je tam, no, v jednom z těch otvorů. No a zkrátka, dobře, jsem to dával teďkom dohromady, připojil se na Prahu, zase se připojil zpátky na Ostravu a tak dále, abych tady byl s vámi. Doufám, že se slyšíme, pokud náhodou ne, tak problém není na mé straně, i když já jsem se opravdu teďkom spotil, jak vrata odchlívá, ale říkám si, dobrý, dáme to dohromady, něco vymyslíme, takže pokračujeme v programu Los Bastardos dále kapelou Anglican Joe.

se mi nejvíce líbí ten v polovině vyhozený kebr až z paty vytáhnutý zelený. A kam ho hodil, to asi nevím, ale tak mi to asi nezajímá. Ale chtěl jsem zahrát jednu písničku, máme hodně moc písniček od Elvise Presleyho, to za chvilku uslyšíte proč, ale zrovna tuhle tu nemáme. A tak jsem ráno třeba hledal od kapely Steppenwolf skladbičku Born to be Wild a říkal jsem si, a taky jsem ji nenašel, teď už tady zase pro změnu je. No, polovina mi toho dneska nefunguje, ale stejně tak se budeme s tím bojovat, co říkáte? Tak se podívejme do dnešního archivu událostí. Píše se 13. červenec roku 64 a než se za 10 dní spustíme mamince plodová voda, Animals jsou v čele britské hitparády s písní The House of the Rising Sun, kterou kapela nahrala na jeden zátah a již je také prvním singlem delším než 4 minuty, kterému se něco takového povedlo. Myslím, že něco částečně jsem říkal minulý týden. Za 4 roky v 68. jsem už dělal předáka na pískovišti a hlídal půlročního brášku a v tento den měli svůj první koncert a mezi tím někde jinde také měli první koncert měli Black Sabbath. No a mezi tím někde jinde Steppenwolf vydali nahrávku právě Born to be Wild, kterou za chvilku uslyšíte. Pak se tady koukám na rok 73 a Queen vydávají eponymní album stejného názvu Queen. V další dekádě po 12 letech od tohoto počinu se psal rok 1985 a v Londýně a Filadelfii probíhá koncert Live Aid na pomoc hladovějícím v Africe. Na pódiu se střídají Beach Boys, Four Tops, Paul McCartney, Tina Turner, Elton John, Bowie, Dvů, samozřejmě památný koncert z kapely Queen, kterou už vlastně de facto nikdo neposlouchal a tak se báli je tam vzít na tento koncert a byl to jeden z nejfamoznějších koncertů. Byl tam Eric Clapton, Bob Dylan a další. Mám rád dokonale jam session a jeden takový se podařil právě v roce 1996. Guinnessova kniha rekordů zapisuje další záznam, když 2000 kytaristů hraje 75 minut v kuse píseň Heartbreak Hotel od Elvise Presleyho. To je ta písnička, která tady není. Můj archiv je teď momentálně v kanalizační stoce, takže já teď beru druhý, vytahuju všechno, co mě za posledních 50 let živilo.

Myslím si, že velmi nedoceněná kapela Bonfire a skladbička Afrika, kterou si půjčili od kapely Toto, a to v roce 2018, kdy vydali album Legendy. To je takový podsta legendárním songům, a které, myslím si, ať už to byl Burning Hearts, nebo tady právě Afrika a jiné, dali ve velmi dobré podobě. Nic, přátelé, musíme jít dále, pokročíme dále, ku předu zpátky ní krok, jak se říká. Dávejte pozor na cestách, zvláště vy za kulatou lopatou, což je volant, kdyby někdo nevěděl, protože Benga začínají terorizovat kamionáky, zatímco někteří terorizují nás, normální šoféry, dodržující předpisy, protože ač jsem za volantem v pohodě, protože mnohdy u toho i spím, tak v 50 v obci jedoucí to něco za volantem 30, maximálně 40 kilometrovou rychlostí ve mne budí emoce MC Gregora na tiskovce. Kdyby se politici nehrabali ve vlastních sračkách, ustanovil bych, že mají tam jezdit tam, kde je 50, se jede 50 a basta. Ani kilometr méně, ani kilometr více. Ale to je můj názor, samozřejmě, co si budeme nalhávat. Ale určitě jste se s tím setkali. Takže kamionáci, pozor, Benga jedou vyloženě po vás tento týden.

Skupina Juroba a Andrews uzavírají tak trošičku první dějství dnešního Losbuster. Byl zabalo chvilinku Black Sabbath a vzpomínka na to, že vlastně dneska měli svůj první historický koncert. No a v druhé hodince se podíváme opět do světa. Dámy a pánové, užívejte si této jízdy společně teď momentálně s Black Sabbath a skladbičkou Changes. To je to jak srdíčko na srdíčko.

Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

Tak přátelé, toto byl Master Plan a tahle skarbička, té hoří ještě Weigl na nádraží, neboť je z nového alba Metamorphosis, které vyšlo minulý měsíc, tedy se značkou 2026. Takže Roland Grapov se pochlapil jako hrom, no a my půjdeme dál. Jak mimochodem, víme, že tam byla kdysi česká stopa, ale tady teď tam bubnuje bubení, který se říká Kevin Coat, pro Koktave už jenom Kevin, ano, aby to nevzniklo potom nějakým problémem. Jinak, přátelé, musím vám říci, že v Německu existuje borec, který prodává zmrzlinu s chutí cvrčků a který mi i tu zmrzlinu posypává. Si říkám v duchu, to je mi novinka, jo. Já jsem v dětství chodil na zmrzlinu, lítali kolem vosy, dokonce živé, a přilepovali se na zmrzlinu. To ten jazyček pak vypadal.

0: pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
0: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední

14 hodin 18 minutek, toto byl Zohan, ne vlastně Bon Jovi, a to je jedno, kadeřník, když jméno, jako je to jasný. Zkrátka, dobře, dohráli Bon Jovi svůj song a teď půjdeme za další novinkou. Přátelé, toto, co uslyšíte, prý celý svět ještě nikdy v životě neslyšel. Tak by se dali v krátkosti přeložit slova Aina Scotta. Skupina Anthrax totiž zveřejnila premiéru videoklipu k písni The Edge of Perfection a právě Scott nedávno označil tuto píseň za nejlepší, kterou kdy v historii udělali. Samotný název písně naznačuje vysoká očekávání ještě předtím, než Scott pronesl své odvážné prohlášení o skladbě během nedávného rozhovoru s Full Metal Jackie. Řekl rozhlasovému moderátorovi, že nic tak skvělého za celou kariéru nenapsali. A to, že to dokázali po všech těch letech, je o to výjimečnější. No přátelé, co vy na to? Je to výzva si to pustit, ne že ne? Kytarista později prozradil, že píseň je hodně o jeho rodině a snaze udržet si právě The Edge of Perfection. A jak název napovídá, myslím si, že v životě nikdy jsem neměl žádný jiný cíl, než být šťastný. A jsem, řekl. Jo, kdo toto může říci?

jelikož teda i to je písnička, to je skladbička a samozřejmě Patti Smith a její formace grupe. No, pojďme dále. Přátelé, nepřipadá vám zvláštní, jak velmi často během několika dní u nás hoří budovy, které v zápětí padají? Minulý týden Zlín, dnes Čelákovice, v takové Francii snad hoří všude, v Thajsku zhořel bar, ale mě spíše začíná zajímat naše rodná Hrouda. Jde o náhodu, o pomstu či jen o bohapustou pojistnou událost, když kšefty nejdou, těžko říci. Naštěstí se k tomu se nikomu nic nestalo, to je jasná věc, to je nejdůležitější, ale grilovací sezónu jsem si fakt představoval jinak. U nás v podstatě bychom mohli říci, že hoří maximálně srdce. A i to ne už. Ježíš, klasika, yes, samozřejmě.

Hovna SK a divné slova, ale zajímavý refren, co si budeme nalhávat. Hodně se v současné době, a to máme 3/4 na 3, nemyslím teď v tuto dobu a v tento čas, ale tak celkově se hodně polemizuje na téma pracovní doby a dnů, které máme odmakat. Je pondělí, co si budeme nalhávat. Největší experiment se 4denním pracovním týdnem na světě má první hmatatelné závěry. Přes 2500 Islanďanů se zapojilo do programu, v jehož rámci pracovali 35 hodin týdně při zachování stejné mzdy. Výzkum ukázal zvýšení produktivity a zlepšení duševního i fyzického zdraví pracovníků, což je zajímavé. Lidé se do práce více těšili, připadali si v ní šťastnější, no aby ne. Kdo si kromě influencerů a youtuberů připadá v práci šťastný? Já bych navrhoval, aby víkend začal v pátek. V sobotu můžete kalit jako ocel na kladně, v neděli dojezdy pro hvězdy a v pondělí relax. V úterý se v poklidném tempu rozjíždět, středa si zamakat, ta bude asi nejméně oblíbená, čtvrtek zvolnit, ať jste na víkend čerství a nestrhaní jak borůvka na kopcích v Mostech u Jablunkova, a v pátek už víkend. No a kdo bude makat? Řekl bych to, ale nevím, co by na to řekli kavárenští povaleči a chytrolidé. To raději nebudu ani říkat. Takže pojďme dále, jsou tady Midnight Oil, 14 hodin 46 minutek a my jdeme do finále druhého dějství dnešního Los Bastardos. No a příští hodince se těšte na to, co řekl Mick Jagger.

Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás. Ahoj.

0: Dragon Orchestra, čili Elo a Calling America, single z alba Balance of Power roku 1986. Tento single dosáhl 28. místa ve Spojeném království, což z ní činilo jednu, nebo jejich 26. a poslední hit v top 40 jejich rodné zemi a vrchol na 18. místě v žebříčku singlu Billboard, což zase z něj činí jejich 20. a poslední hit v top 40 ve Spojených státech. Jinak to byla optimistická písnička, dokonce americký novinář Chuck Eddy řekl, že tento text byl tak optimistický a že vlastně to byla jedna z nejskvělejších nahrávek toho roku a myslel si, že je opravdu skvělé, že se dostala do všech těch hitparád. Jinak také samozřejmě chytlavý refrén, vokály a podobně, tak to je prostě značka Electric Light Orchestra, inspirativní to kapela, která otevřela společně samozřejmě s úvodem Lee Aronem, otevřeli poslední dějství dnešního Los Bastardos. Zdravím Tomáši, který nám napsal a přál si Leoška, takže místo Elo teď bude Leo a budeme pokračovat dál. 15 hodin 9 minut. Tady svítí slunce, je příjemně, tak jsem zapnul filtraci a víte, co budu dělat za takových 45 minut.
1: Jo, jo.
0: A furt to skáče, že? Někde ve vzduchu to je.

Tak doufám, že si tohoto hermafrodita Marilyna Mansona užijete na Masters of Rock. Letos to posunuli o týden, tím vlastně mi vyrazili zbraň z ruky. Chtěl jsem se jít podívat, ale bohužel mám jiný kšeft a nemohu ho nechat ti takhle, takže Marilyn Manson ve Vizovicích pošlete ho sbírat švestky, dejme tomu. Ale teď pojďme za Mickem Jaggerem. Ten se zamýšlel nad stárnutím v jeho věku, mi to připadá velmi vtipné. No a řekl, že na přirozeném procesu není nic dobrého. Zpěvák Rolling Stones, který tento měsíc, dva dny po mně, oslaví 83. narozeniny, se nedávno podělil s deníkem The New York Times o své myšlenky na stárnutí. Že by to stáří k němu už mohlo dojít, prý údajně. Úvahy o jeho zralých skladatelských dovednostech však naznačují, že jeho názory na tuto problematiku by mohly být pestřejší. Na otázku, co je dobrého na stárnutí, ať už fyzickém nebo metafyzickém, Jagger odpověděl, na tom není nic dobrého. To je mi novinka. A dodal, zapomněl jsem na všechnu svou moudrost. Možná mi spadlo pár perel, ale už jsem zapomněl, co to je. Zapomínání je vůbec dobrá věc. Už zjišťuji to dnes a denně. Například Milan Krčil mi vždycky večer zavolá, že zítra vysílám. Ale skoro píště mi jen připomene, že ještě žije a Mirek Bícha taky něco zadarmo chce, ale na to zapomenu hned. I když v naší zemi se bere zadarmo i žloutenka. Tady jsou Stouni na Hey Radio v Los Bastardos.

0: Vždycky mě tato skladbička dokáže zastančit. I'm Believer, Smash Mountain na Hey Radio. V této chvíli a pomalinku ve finále. Hele, mě strašně baví, jak třeba a hlavně na Nově ukazují před zprávami kamerami různá města. Já jsem zjistil, že některá města jsou hezká dokonce na to, jak mají pověst a podobně. No a zrovna včera jsem tam viděl záběr na Ostravu. Kdo toto vymyslel, zasloužil by pohlavek. Záběr přímo na asi 5 komínů, těžní věž a jiné atributy zdůrazňující, že snad jsme ještě stále ocelové srdce země. No, že to je záběr na skanzen dolní oblasti Vítkovic, kde se konají pařby, kalby, koncerty a podobně. Takže se tady uhlí netěží už více jak 30 let a že ocelárně železárny jdou na rozdíl od let minulých, tak spíše sporadicky, nejli na 50%, to asi nikoho nezajímá. Prostě záběr na Lopatov a basta. No, ještě se budete divit. Ano, ano, všichni vy na Slezské. Všichni vidím. Nechtě vám Petr ne Pavel. A tím končím. A teď se zavel. Jdeme rubat. Heizmann Blues.
1: A naše ostravské buty, bo synci jsou fajní.

bude konec. Je čas ukončit tuto story dnešní. Když jsem tady jako původem mechanik serizovat s odborným zaměřením pro obrábící stroje a výrobní linky opravoval polovinu techniky, aby to vůbec fungovalo. Ale zvládlo se to. Ale řeknu vám, dneska bych si nafackoval. A tak co se dá dělat, není vždycky posvícení. Přátelé, loučím se všemi. Mám tady jednu výzvu pro vás, pro všechny. Kámoš si koupil dva lístky na finále mistrovství světa v Kopané ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže pokud by měl někdo zájem, 19. července v 15 hodin obřadní síň Praha 1, nevěsta se jmenuje Monika, jo?

dámy a pánové, Jirka Basta se loučí, protože končí a jednou všechno musí skončit. A tady už je Shock Rock Alice Cooper, který 43 let nepozdřel ani kapičku lihového nápoje. Z něho by měl limonádový, jo, je radost. Tak se mějte. Uslyšíme se ve středu ráno, ve čtvrtek ráno, dopoledne, odpoledne. A pátek chcípnu jak krysa někde v temnotě.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: 13. červenec, pondělní odpoledne a parádní muzika na rádiu. Hej, k tomu všemu s vámi Standa Čeněk, to jsem pěkně prosím já. Tak ještě jednou hezké a příjemné pondělní odpoledne přeju. Tohle byly Grammy, čeká nás další porce skvělý muziky z těch českých kapel, jmenuji třeba TNS, za chvilku taky Devátá planeta, no a můžete se těšit třeba i na Škorpíky nebo Roda Stewarda. Hezké odpoledne.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Ladíte pondělní rádio, hej, tohle byly australští Airborne, mimochodem kapela, která pokračuje v odpočítávání do vydání svého nového alba a v podstatě posílá svým fanouškům jednu ochutnávku za druhou tím aktuálním singlem, který posluchači mohli slyšet, tak byla skladba, která se jmenuje Kid in Candy Store a mohli jste ji slyšet taky v červencovém playlist Music a je to song, který přesně vystihuje všechno, co fanoušci téhle party milují. Tedy nekompromisní kytarové riffy, chytlavý refrén a energii, která připomíná ta nejlepší léta klasického hard rocku. Jinak to album, které se chystá a na které já osobně se hodně těším, tak je album eponymní, tedy bude se jmenovat Airborne a vyjde 28. srpna. Navíc Airborne letos v létě dorazí i do České republiky, takže je dost možné, řekl bych víc než pravděpodobné, že nové skladby zazní živě, ještě před vydáním celé desky. Uvidíme, respektive uslyšíme. Další muzika před námi je teď Rod Stewart, taky Pearl Jam a pokud byste měli chuť na nějaký ten tvrdší kousek, tak třeba Hammerfall. Hezké odpoledne.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio.

17. hodina na rádiu Hej, teď pojďme na krátkou předpověď počasí, mohla by se hodit. Čeká nás klidná noc s převážně malou oblačností, večer bude příjemný a postupně se ochladí na 14 až 18 stupňů. Vítr zůstane jen slabý, takže podmínky budou ideální pro větrání nebo pohodový večer venku. Zítřek nabídne typicky letní počasí, převládat bude slunečná až polojasná obloha. Během dne se místy může přechodně zvětšit oblačnost a ojediněle se objeví krátká přehánka. Odpolední teploty vystoupí na 28 stupňů. Foukat bude jen slabý vítr, takže pocitově bude ještě o něco tepleji. Pokud se chystáte ven, tak nezapomeňte na dostatek tekutin a sluneční brýle by se taky mohly hodit. Na delší pobyt na slunci se bude hodit i pokrývka hlavy. Třeba nějaký slušivý kloobrc. No a za chvilku další muzika. Hezké odpoledne. Radio.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

13 minut po 17. hodině, to je aktuální a úplně přesný čas. Vy dál ladíte a posloucháte pondělní odpolední rádio. Hej, s vámi Standa Čeněk a nabízím Rhapsody of Fire, taky Velnity, Eclipse nebo Manic Street Preachers.

Never Look Back, tak do parádního letního počasí jedině s parádní muzikou, jistě se mu budete souhlasit. Ladíte a posloucháte pondělní Radio Hey a teď už pojďme vyrazit za německými hardrockovými matadory Kissin Dynamite. Ti totiž představili nový single a videoklip s názvem Glory Days. Jedná se o titulní skladbu jejich chystaného 9. studiového alba a protože tahle kapela patří mezi mé oblíbené, tak moc dobře vím, že to nové album vyjde už 18. září. Kapela v novince sází samozřejmě na svůj osvědčený recept, tedy stadionový rock, chytlavé refrény a pořádnou dávku pozitivní energie. Píseň Glory Days je oslavou hudby, přátelství a okamžiků, které stojí za to si pamatovat. To chystané album navíc bude výjimečné i tím, že půjde o poslední desku s frontmanem Hannesem Braunem v roli hlavního zpěváka před jeho plánovanou koncertní pauzou. Pokud tedy máte rádi právě takovýhle melodický hard rock ve stylu 80-kových stadionových kapel, pak jsou Kissin Dynamite přesně tou skupinou, kterou byste neměli minout. No a teď si samozřejmě pojďme připomenout jejich nové Glory Days.

dnešním hudebním ohlédnutí se přeneseme do léta, konkrétně do července roku 1980, protože právě tehdy vyšlo legendární album Back in Black australských AC/DC. Byla to první deska natočená se zpěvákem Brianem Jonesem po tragické smrti Bona Scotta a zároveň taky podsta jejich bývalému frontmanovi. Tohle album nabídlo hity jako Hell's Bells, You Shook Me All Night Long a nebo titulní Back in Black. S více než 50 miliony prodaných kopií dodnes patří tahle deska mezi nejúspěšnější rocková alba všech dob, tak pojďme si teď připomenout ikonickou titulní skladbu právě z téhle desky.

0: Tohle byli na rádiu Hey Revolution Sense a máme tady 18. hodinu a já myslím, že teď je ten správný čas podívat se na to, jak to vypadá na našich silnicích. Dopravní
1: expres. Dálnice D3 je stále uzavřená na 91. kilometru ve směru na Prahu z důvodu nehody nákladního vozidla. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 15. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je porouchané vozidlo v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase počítejte s velkým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio

Ladíte a posloucháte pondělní Rádio Hej, teď 6 minut po 18. hodině a s vámi i dál Standa Čeněk. A nutno říct, že tahle hodinka bude celkem nabitá. Posuďte sami, už za chvilku se třeba podíváme na nové album skupiny Rolling Stones. Ta nová deska vyšla v pátek a myslím, že rozhodně stojí za to. Krom jiného nás taky čekají rozhovory nebo rozhovor s partnery, nebo spíš s odborníky, finančními specialisty skupiny Partners, takhle jsem to řekl úplně správně. No a především bude i tahle hodina nabitá skvělou muzikou Dirk Schneider a Old Gang nebo Nordic Union.

opravdová a správná hudební pohoda pro letní pozdní odpoledne, třeba právě takové, jako je to dnešní, ladíte a posloucháte Rádio Hej. No a já už jsem to naznačoval a mluví se o tom horem dolem. Stouni vydali své nové 25. studiové album Foreign Tongues. Hostují na něm například Paul McCartney, Robert Smith, Stevie Winwood nebo Chad Smith. A tohle album navazuje na úspěšné Hackney Diamonds a přináší 14 nových skladeb, včetně singlů Rogue and Twisted, In the Stars nebo Jealous Lover. A nechybí ani jedna z posledních studiových nahrávek s nezapomenutelným bubeníkem Charliem Wattsem. No, je to neuvěřitelný, já to pořád nechápu, víc než 60 na hudební scéně, 60 let a takováhle energie. Posuďte sami.

0: 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Milí posluchači, já vás vítám opět z Brna, tady Bob, vítám opět našeho významného hosta. Ten se jmenuje David Kučera, je to majitel kanceláře Partners a dobrý den, Davide.
2: Dobrý den.
1: Dnes si budeme povídat o tématu, které naše posluchače zajímá, asi bych řekl úplně nejvíc, a to jsou investice. Co si pod takovým slovem můžeme představit v současné době?
2: Nejenom v současné době, ale vlastně i pořád investice je něco, kde já dávám prostředky, nabízím vlastně prostředky tomu trhu a ten je nějakým způsobem využívá a zhodnocuje. To znamená, dávám prostředky třeba firmám, protože mám přebytek a oni s nimi pracují a za to mi dají nějaký úrok. Samozřejmě toto je zjednodušené a na tom trhu to potom funguje tak, že se vytváří vlastně nabídka a poptávka a vy se vlastně za nějakou nabídkovou cenu prostě kupujete a pak prodáváte v okamžiku, kdy už nechcete tu investici třeba držet. Takže z toho pohledu vlastně investice podporují trh jako takový, aby se rozvíjel. Je to v podstatě do jisté míry úvěrování trhu, ať už je to tedy fyzickými osobami a dalšími, kdy může trh a firmy s těmi penězi pracovat a nemusí si je nutně třeba půjčovat od bank.
1: Výborně. A můžete nám říct, jestli jsou nějaké specifické nástroje na to, jak s těmi penězi pracovat, jestli to je prostřednictvím jenom fondů, nebo to děláte třeba vy z kanceláře, aby to naši posluchači věděli?
2: Tak těch nástrojů je celá řada. Když bych měl začít tím složitějším a to, co vlastně moc nedoporučuju lajkům, tak to je stock picking, vlastně kdy vybíráte konkrétní akci a řeknete si, máte nějakou predikci a říkáte si, asi poroste nebo zrovna bude klesat, takže můžete spekulovat samozřejmě i na ten pokles. A myslím si, že to je opravdu pro specialisty a není to pro běžné investování. Ukazuje se i v klientských portfoliích, když ke mně někdo potom přijde, že pokud někdo si vybírá konkrétní akcie, většinou ty výsledky nemá příliš dobré, pokud to nejsou takové ty klasické, prostě koupím si třeba ČES a podobně. Je vidět, že prostě ti lidé to neumí odhadnout, neumí vlastně jakoby si vypočítat vnitřní hodnotu té akcie, to znamená, za kolik bych ji měl nakoupit, kdybych ji měl přibližně prodávat a berou to tak nějak jako, že soused nakoupil nebo kamarád poradil, ale není v tom v podstatě ta odbornost a většinou v tom nejsou ani potom ty výsledky, protože někdo si řekne, jasně, nejsem v mínusu, ale to, že potom mu ta akcie vydělává dlouhodobě, řekněme 5-7%, může být celkem i málo. Když si vezmu, že pokud bych si opravdu úplně jednoduše nakoupil nějaký akciový index jako S&P 500, tak vím, že od roku nějakého 57 až do roku 23 jsem v průměru vydělával 10,5% ročně. Jo. Takže a nedělal jsem nic, je to, řekl bych, skoro stupidní investování, ale někdy je to lepší, protože tam je takzvaná široká diverzifikace, to znamená, mám tam 500 významných amerických firm, to znamená, v případě, kdy se některé něco bude dít, tak to úplně tak jakoby nepocítím v tom portfoliu, jako když se bude dít něco jedné mé akci, kterou jsem si vybral špatně, jo, nebo 5 akcím. Stejně tak můžete investovat do širokých indexů celosvětových, MSCI World, takže tam máte tisíce firem. V tu chvíli vlastně už je to ještě zajímavější a to riziko se rozkládá. Takže viděl bych to spíš tímhle s tím směrem přes fondy, ať už jsou to fondy aktivně řízené, které mají svoje výhody, ale i nevýhody, tak stejně tak i přes fondy takzvané ETF, které jsou nízkonákladové.
1: Mají tyhle ty fondy nebo vůbec investice nějaká úskalí, co se týká rizik? Protože v současné době se pořád hovoří, že ten svět hýbá trhem, ať už jsou to války, ať už jsou to rozhodnutí některých prezidentů a podobně. Na co si dávat pozor?
2: To je hezké. Ono právě, že ty krize jsou vlastně příležitostí převlečenou. Jenomže většina lidí zpanikaří, protože drtivá většina laických investorů prostě investuje, když trhy rostou. mají radost, jak jim to vlastně vydělává, už to nakupuje každý, nakupuje to i naše uklízečka, prostě třeba Bitcoin, tak v tu chvíli já si to koupím taky, protože už bych byl out, kdybych to neměl. Ale problém je v tom, že ti lidé se vlastně neumí chovat v těch krizích. To znamená, zažili jsme ať už rok 2001 nebo 2008 velká krize, která vznikla na podkladě úvěrů, ať už to bylo rok 2020, že covidová krize, 2022, válka na Ukrajině, vždycky s těmi trhy to nějakým způsobem zahýbalo, nebo respektive ty propady byly dost vysoké, 2008, 40, 45%. To musí ustát už potom silná povaha, anebo někdo, kdo má prostě strategii, máte plán, víte, že máte koupené dobré portfolio, že tam je řada dobrých firm. Není důvod k tomu, aby ty firmy zkrachovaly. Jde spíš o to, že já musím vydržet to, že teďka jejich cena je prostě nízko, no protože trhu se nedaří a většina laických investorů nebo i těch, kteří spekulují, tak prostě ty akcie nějakým způsobem prodali, zbavili se jich, někdo realizoval ztrátu a v podstatě ta cena klesla dolů. Vy jako zkušený investor potom si můžete říct, to je ale přece příležitost, jestliže kupuju něco o 40% levněji, tak je to příležitost si to koupit. A to je přesně ono, jenomže na tom málo kdo má nervy, a to my řešíme s našimi klienty, aby ve špatný okamžik neprodávali a zároveň ve správný okamžik případně koupili, kdy jim dáme vědět, pojďme využít třeba toho, když v minulém roce Trump přišel vlastně se cly, tak se dalo očekávat, že ten trh na to bude reagovat prostě negativně, že tam ty propady budou, protože nikdo nevěděl, co to vlastně přinese. Takže jsme měli s klienty přichystané peníze na to, když ty propady začnou, že začneme investovat, a v podstatě byla to otázka několika dní, kdy jsme pak vydělali, řekl bych, skoro 10%, nebo kolem nějakých třeba 20% na tom, že ty trhy potom rostly zpátky. Takže tady ale se dopouštím jedné takové věci, které také se snažím jako běžně laickým investorům rozmlouvat, je vlastně časování toho trhu. Ono se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska ten trh časovat prostě nelze.
1: Tak to si zase řekneme po písničce. Já, Davide, moc děkuju, protože tohle to jsou témata, která nás zajímají, a chtěl bych taky říct, že pokud budete chtít poradit, jako doufám, že budete chtít poradit, tak neváhejte navštívit jakoukoliv kancelář Partners, protože tam tomu opravdu rozumí. A my jdeme teď na písničku.

0: financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: A my jsme opět zpět s Davidem a s partner samozřejmě a chtěl bych se zeptat teď takovou otázku pro naše posluchače. Představte si klienta, který přijde do Partners a řekne, že by si chtěl spořit na investici, protože to je asi jediná věc, která ho zajímá, třeba 1000 korun, a pak druhý den přijde jiný klient, třeba soused, který řekne, že potřebuje investovat jednorázově 1000000. Jakým způsobem se vlastně Partners k těmto klientům chová?
2: Tak jednak je potřeba říct, že se ke všem klientům chováme stejně ve smyslu toho, jak je pro nás důležitý. A protože to, že teďka může investovat jenom 1000 korun, a říkám jenom, protože to je opravdu jako ten počáteční výkop, tak to neznamená, že jednou nepřijde třeba s tím 1000000, nebo ty částky nebudou větší právě díky růstu příjmů a kvalifikace a podobně. Co se týče vlastně jakoby té tisícovky, v každém případě vlastně vždycky řešíme, na jak dlouho ty peníze si chci odložit. Protože když někdo řekne, víte, já bych si chtěl udělat nějakou úsporu na něco, třeba na bydlení, budu si odkládat klidně i 10 000 měsíčně, ale chci to za 3 roky vybrat, tak ta strategie bude absolutně jiná. Oproti tomu, když mi řekne, chci to mít na předčasné splacení hypotéky třeba za 15 let, nebo to chci mít na penzi. Vychází to z toho, že v případě, když máme ty krátké horizonty, tak není možné prostě významně jako investovat do akcí. To bývá velmi častá chyba prostě laických investorů. Je to vlastně ta chamtivost, že si řekl, tyjo, teďka to vydělává prostě 14-17% ročně, jdu do toho, všechno to tam narvu, budu mít krásnou akontaci na bydlení a nebude, protože pak přijde prostě nějaký zásah, nechci říkat z hůry, protože to si tady ovlivňujeme opravdu my sami lidi, nicméně zásah, který je nečekaný, ať už je to hormuzský průliv, který jsme nečekali, že prostě tahle akce přijde, tak v tu chvíli vám to může snížit tu hodnotu třeba o 20% a můžete být ve ztrátě. To znamená, jde o časový horizont. A akcie opravdu doporučuji aspoň držet těch 7 let. V případě, kdy to bude kratší horizont, už tam budou dluhopisy, budou tam třeba nemovitostní fondy, to portfolio prostě musí být konzervativnější, nehledě na tu částku. Samozřejmě s 1000 korunou můžu se chovat k 1000 koruně trošku agresivněji než třeba k 1000000 korun. Ale i pro ten 1000000 korun platí to, na jak dlouho a jaké mám cíle. Takže Partners vždycky řešíme s klientem, ne jak vy to cítíte, ale ptáme se na ty cíle a tam my dáváme to doporučení, jak to má být nastaveno. Protože řada klientů, když přijde prostě na banku, tak odchází z pravidla s konzervativním portfoliem, které neodpovídá jejich cílům. Vy můžete mít konzervativní čas na kratší horizonty, ale potom se opravdu připravujete o ty výnosy z dlouhodobého hlediska a je to vlastně jakoby chyba. Takže neměl by se to řídit tím, co klient, jak on se cítí, že je zrovna konzervativní, ale měl by se to řídit právě jeho cíly a odborností toho poradce, který mi dokáže perfektně to portfolio prostě navrhnout do jednotlivých časových úseků.
1: Tak to je, myslím, krásná odpověď. Já se ještě musím, Davide, zeptat. Já jsem slyšel, a nevím teď, jestli to nebude nějaké sprosté slovo, ale zaznělo mi u těch investic, když vyprávěl guvernér, že existuje nějaké slovo FOMO a já jsem opravdu nevěděl v tu chvíli, o co se jedná. Mohl byste to našim posluchačům vysvětlit?
2: Tak mezi mladými se to používá dost často, je to fear of missing out, to znamená, máte pocit, že vám unikne nějaká příležitost, když to neuděláte teďka, tak prostě už nikdy. Když si teďka nekoupíte Bitcoin, tak prostě už na tom nikdy nevyděláte. Ale ty příležitosti vždycky jsou a budou. Je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom psychologická záležitost a že vám nic neunikne. Nicméně je potřeba opravdu mít nějakou strategii, zase nevyčkávat. Jsou lidé, kteří mají strategii, počkám, až bude lépe, a takhle čekají 20 let a nemají nic. Jo. Takže někdo, kdo opravdu využil toho, že si řekne, neřeším to, prostě teďka budu investovat, a investoval skutečně třeba na tom 10letém horizontu, tak ty průměrné zisky byly kolem 10% ročně, což je super. A ten, kdo prostě se rozmýšlel a čekal na nejlepší situaci, tak prostě prodělal, protože už jenom inflace, kterou jsme zažili, víme po začátku vlastně války na Ukrajině, že vlastně došlo k energetické krizi, vysoká inflace v podstatě připravila nás o nějakých 30% vlastně prostředků, to znamená nominálně jsme měli na účtu ten milion, ale vlastně koupíme si o 30% méně. To znamená, kdo to měl na spořícím účtu, tak i přesto, že rostla ta základní sazba, či nebo repo sazba, od které se potom odvíjejí i spořící účty, tak v průměru se ale pohybovala kolem 5% za to období. Takže jestliže ta průměrná inflace vlastně byla, já nevím, kolem 7%, tak v tu chvíli stejně jsme v mínusu. Takže vám stačí u toho portfolia, když vám bude vydělávat kolem 8% ročně, což bude nějaké vyvážené portfolio. A víte, že i takovéhle excesy, které nastaly u nás třeba v historii, vlastně to byla nejvyšší inflace po nějakých těch 90, které jsme zažili, tak víte, že i tyhle excesy, kdo vydělával kolem 8% ročně, byl schopen pokrýt a jeho prostředky nestratily na hodnotě.
1: Výborně. Já myslím, že je čas na další písničku, takže děkuju, Davide, za tuto krásnou odpověď a my se zase k tématu za chvíli vrátíme.

0: Vážení posluchači, jsme opět zpět s Davidem Kučerou, který je ze společnosti Partners, a my si chceme teď povídat o tom, co vlastně můžeme jako nástroje těch investic v současné době použít. Co byste nám, Davide, všem klientům a vlastně posluchačům doporučil?
1: Tak já to musím vzít tak obecně, protože samozřejmě nevím, kdo je u těch přijímačů a jaké má možnosti, ale když bych to vzal z takového toho pohledu vyváženého portfolia, tak by určitě mělo obsahovat jak akcie, to znamená nějaké akciové fondy, například ETF, právě ty nízkonákladové, tak zároveň by mělo obsahovat i třeba aktivně řízené fondy, které nějakým způsobem překonávají index, to znamená mají takzvanou kladnou alfu, ty na trhu jsou taky, většinou je znají, ale poradci, ne už tak obecně jako klienti. Samozřejmě měly by obsahovat takové portfolio dluhopisy, to je klasika, nemovitostní fondy. Co se týče vlastně jakoby rozdělení procentuálního, tak si dokážu představit u toho akciového portfolia, že bude kolem těch 50% toho celku, dluhopisy 20%, potom zbytek vlastně jakoby nemovitosti, tam bych to viděl třeba na nějakých 10%, a pak určitě prostor i na něco, co je spekulativnějšího charakteru, ať už je to třeba Bitcoin, jako kryptoměny, to znamená do 5%, mít tam třeba i část vlastně jakoby zlato. A dneska, nebo obecně jakoby drahé kovy, protože my dneska můžeme zlato nakupovat jak fyzicky, tak ho můžeme nakupovat i prostřednictvím fondů.
0: A ještě se zeptám, kdy vlastně s těmi investicemi začít? V jakém věku je to doporučený? Protože samozřejmě někdo přemýšlí, co dávat dětem, jak jim přilepšovat, aby si mohli až dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má příjem ze zaměstnání, tak jakmile ho začnu mít, nebo z podnikání, tak prostě začnu investovat. Zpravidla, když jsem sám nebo nemám rodinu, tak dokážu si odkládat daleko víc peněz, takže není problém, když si někdo potom vydělá třeba 30 čistého, že si 10 odloží, protože opravdu ty náklady má minimální. A ten čas dělá strašně moc, to je v podstatě takový jako Superman v investování, protože on vám dokáže udělat na tom časovém horizontu třeba 30 letem několika násobky. Čím později začnete, tím víc prostě do té investice musíte dávat, abyste dosáhli téhož. Takže opravdu doporučuji co nejdřív s tím začít, stejně tak, když chceme spořit dětem. Jako využívat stavební spoření, fajn, je to takový jako evergreen, nicméně jako nepřináší to nic moc. Banky rádi uvádí, že vám dají 5%, je to samozřejmě blbost, protože oni jaksi nezapočítávají takzvanou efektivní úrokovou míru, to znamená i odečíst poplatky a to všecko. Když si vezmeme běžné stavební spoření, dosahuje třeba kolem 3 až 4%, když přihmouříme oči ročního zhodnocení, je to málo. Vlastně na tom dlouhém horizontu, kdy spoříte tomu děcku, v podstatě se připravujete o ty výnosy, takže tam bych skutečně začal více dynamicky, více do akciových fondů, ať ty děti potom v těch 18 letech mají třeba zajímavou akontaci aspoň 500 000 korun v podstatě v investicích nebo i víc. Jo?
0: To je výborný. Takže dobře, děkuju, Davide, já si myslím, že to je skvělá odpověď a hlavně odpověď na to, co jsem se ptal, kdy začít. A ještě mám, co se týká těchto investic, jednu otázku, a sice vlastně reakce na současnou Českou národní banku, která občas mění takzvané úrokové sazby, jak se to promítne vlastně v těch investicích?
1: No, to jak ČNB vlastně upravuje sazbu, nám je v případě investování do akcí skoro jedno, protože my neinvestujeme většinou v tom českém horizontu, v tom českém regionu, ale investujeme v zahraničí, zpravidla v eurech, v dolarech a podobně, takže ta úroková sazba na to nemá příliš vliv. Hodně má vliv teda na při nákupu dluhopisů, to znamená, když úrokové sazby rostou, klesají ceny dluhopisů, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, konzervativní klienti skutečně se můžou i v nějakých obdobích dostávat třeba do ztráty právě díky tomu, že se mění právě tato základní sazba nebo ta repo sazba. Je to vlastně dané i tím, že v případě, kdy víte, že na spořícím účtu nebo jiných účtech dostanete víc, tak utečete z těch dluhopisů, že jo? Protože vám nenesou takový výnos. V tu chvíli vlastně jejich cena musí klesnout. Takže to je taková ta základní poučka. V případě, kdy potom sazby budou klesat, až ještě jednou bude snižovat, tak zase porostou ceny dluhopisů. Takže i u těch konzervativních klientů tam bych se hodně dával na to pozor, v jakém okamžiku skutečně dluhopisy nakupuju, a tam je to daleko větší alchymie než někdy u toho akciového portfolia. Jinak samozřejmě dá se asi očekávat, že banky začnou zvyšovat i sazby na spořících účtech, takže něco malinko budeme mít třeba navrch, ale úplně bych z toho nějak nejásal. Můžou se nám trošku prodražit hypotéky, uvidíme, jak banky na to zareagují. Spíš bych očekával, že oni už vlastně ty rizika promítli v souvislosti s tím hormonským průlivem a tím, co vlastně jakoby se dá očekávat, že už je promítli do rostoucích sazeb, které už zvyšovaly předtím, takže tam bych asi to riziko úplně neviděl. Riziko je to samozřejmě pro státní dluh.
0: Skvěle. Davide, a teď takovou otázku na tělo, schválně. Jo? Kdybych se vás zeptal, jestli mám jít do Bitcoinu nebo ne, protože já s tím teda nemám dobré zkušenosti, ale jsou lidé, kteří na tom vydělali a věřím tomu, že si našli své klienty. Co byste mi k tomu řekl vy jako odborník ze společnosti Partners?
1: Tak, když bych to měl říct obecně jako kryptoměny, tak pro mě Bitcoin je vlastně ta základní, které jejíž filozofii nějakým způsobem důvěřuju, mu dává mi nějaký smysl. A tu důvěru dostala od různých dalších fondů. Víme, že v podstatě dneska už je fondy mohou nakupovat, jsou zaměřené přímo na kryptoměny nebo konkrétně třeba na Bitcoin. Takže když to bylo ještě před řadou let, tak jsme si mohli říct, je to asi něco po...
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
3: Time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
4: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
5: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na Radio Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hej začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Trojice přeživších veteránů The Rolling Stones, tedy Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood, vydala své 25. studiové album Foreign Towns. Jaká ta deska, na které se podílí několik hvězdných, dříve avizovaných hostů, vlastně je? Nafouknutá bublina hvězdných hostů splaskla. Tyto hvězdy totiž při poslechu jaksi nezaznamenáte, pouze se v bukletu dočtete, že se nějakým způsobem na této desce podíleli. Paul McCartney hraje v jedné písni na baskytaru, Robert Smith přispěl ve třech písních různými způsoby, a to hrou na kytaru, doprovodným vokálem a hrou na syntezátor, a Bruno Mars v jedné písni zvoní na takzvaný kravský zvon. Nemám rád tyhle ty vychcané marketingové tahy, které lákají příznivce kapely na přednostní, velmi výhodný nákup nových vinylových desek, CDček a digitálních alb ke stažení. Beru to jako podvod. Ta deska podle mne není nic moc, i když kritikové ji hodnotí velmi dobře. Kapely a interprety neoceňují za jejich mnoholeté zásluhy. Beru na ně stejně tvrdá měřítka, tak jako na jakékoliv méně významné skupiny a interprety. To nejlepší z této desky už jsem vám vlastně v minulosti nabídnul, a to díky singlům In the Stars, Divine Intervention a Rough and Twisted. Nakonec jsem se rozhodnul nabídnout vám ještě jednu mírně napanklou skladbu s názvem Hit Me in the Head, tedy Udeř mě do hlavy. Není to proto, že by byla nějak výjimečná, ale spíše proto, že z té novinkové desky obsahující dvě cover verze není co vybrat. Ale víte co? Abyste neřekli, že jsem škrob, přidám ještě jednu píseň Ringin' Hollow, ve které Mick Jagger zpívá o Americe, kterou kdysi miloval, ale teď už ji nemiluje a nám je dobře známo proč, i když Mick Jagger nikoho nejmenuje. Z té písně totiž čiší nostalgie po něčem, co už se nikdy nevrátí, tak jako zlaté časy drzých bouřliváků The Rolling Stones. No, byl jsem do tebe šíleně zamilovaný, než jsme se vůbec potkali. Viděl jsem všechny tvé filmy, kouřil jsem tvé cigarety, jel jsem po tvé dálnici. Utratil jsem všechny své peníze a dávám čtvrťáky do tvého starého jukeboxu. Ale vždycky se najde nějaký darebák, který se snaží oblbnout DAF.

0: 20 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny rokových démantů věnované především klasickému roku a heavy metalu, takzvané staré školy. Z čerstvě vydaného remastru 12. LPčka kapely Black Sabbath, nazvaného Seven Star, tedy sedmá hvězda, jsem pro vás vybral jeden cajdák, který jsem vám z tohoto Glennem Hughesem naspívaného alba dosud nikdy nepředstavil. Jde o baladu No Stranger to Love, která je na tomto remastru přiložena jako bonus také v remixované podobě. Té dávám přednost před originálem. Je totiž o kousíček kratší a méně utahaná než původní skladba z roku 1986.

Rockové diamanty uzavřela skladba My Radio. Tu nahrál Paul Raymond Project, tedy příležitostně sestavovaný projekt klávesisty a kytaristy UFO Paula Raymonda. Zajímavostí je, že skladby pro Paul Raymond Project vznikaly průběžně poté, co se Paul Raymond usadil v Japonsku, a to souběžně s jeho působením v domovských UFO. A to už je pro dnešek vše, co jsem vám chtěl přehrát a okecat. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

Je krátce po 21. hodině večerní pondělí, posloucháte Rádio Hej a od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Začíná 140. díl pořadu Darkwave gotické dvouhodinovky, která se dnes bude plně věnovat plánovanému festivalu Castle Party. Přeji vám příjemný poslech.

Dnešní 140. díl pořadu Dark Wave bude mít jediný cíl, připravit vás na letošní ročník festivalu Castle Party, největší středoevropská přehlídka gotické a spřízněné alternativní hudby, se v polském Bolkově rozeběhne už ve čtvrtek 16. července a potrvá až do pozdních nočních hodin v neděli 19. července. Během 4 dnů se bude hrát na hlavní stage na hradě v areálu středověkého hradu a na menší park stage v podhradí. My se budeme programem pohybovat chronologicky od čtvrtečního warm-upu až po nedělní finále, ale ještě předtím jsme se vrátili na úplný začátek festivalové historie. První Castle Party se totiž konala v roce 1994, tehdy ještě na zámku Grodziec a mezi účinkujícími byla také polská formace Pornografia. Právě jejich skladba Kolory dnešní festivalový speciál zahájila. Letošní program se rozeběhne, jak už jsem říkal, ve čtvrtek výhradně na Park Stage. Známy vybraných interpretů se jako první představí švédská formace A Projection. Stockholmská kapela kombinuje postpunkovou naléhavost, temnou novou vlnu a výraznou elektroniku. Její koncert začne pár minut po 9. hodině večerní a my si od nich z poslední desky představíme skladbu Darwin's Eden.

čtvrteční program Castle Party uzavřou němečtí Merciful Nuns, od kterých jsme slyšeli skladbu Okulant. Kapela vedená Arthurem Setem navazuje na tradici monumentálního gotického roku, kterou všem obaluje vlastní mytologií, kosmickou symbolikou, rituální atmosférou a odkazy na staré civilizace. V Volkově její koncert proběhne ve čtvrtek krátce po 10:30. Po čtvrtečním warm-upu se přesuneme do pátku, kdy se k Park Stage připojí také hlavní pódium na Hradě. Na něm se už 10 minut před 16:00 odpolední představí portugalská trojice She Pleasures Herself. Lisabonská formace propojuje darkwave, postpunk, minimal synth a chladnou elektroniku. Zahraje dost pravděpodobně i skladbu Dark Room.

everybody's lost in a private firmament. Everybody's lost in a private firmament. Everybody's lost in a private firmament. Ego, ego, ego. Posloucháte Darkwave na rádiu Hey. Němečtí Rotterdam a jejich skladba Private Firmament I Feel For You. Formace se na scéně pohybuje více než 20.

desetiletí a za tu dobu si vytvořila vlastní podobu melodické elektroniky, ve které se potkává future pop, EBM, klubová energie i texty přesahující běžná taneční kliše. Na Castle Party vystoupí v pátek v 5 hodin odpoledne. My se teď z Hradu přesuneme do parku, kde před 8 hodinou večerní začne podstatně komornější a niternější koncert. The Devil Strait je solový projekt maďarského hudebníka Davida Makoa, který propojuje doom, folk, lidové písně a velmi osobní autorskou výpověď. Často mu stačí hlas a jediný nástroj, aby vytvořil atmosféru srovnatelnou s mnohem početnějšími kapelami. My si od tohoto projektu zahrajeme písničku Clear Like the Wind.

skladbou Chemistry of Pain se připomněli Diary of Dreams. Projekt Adriana Heitze patří k nejdéle působícím stálicím německé temné scény a během rozsáhlé více než 3 dekády fungující kariéry si vybral hlavně svět na pomezí darkwave gotického roku a elektroniky. V Bolkově kapela vystoupí v pátek v 9 hodin večer a 20 minut jako předposlední jméno programu hlavní scény. Po ní už hrad převezme jeden z hlavních magnetů celého letošního ročníku. VNV Nation se od svých elektronických EBM začátku postupně propracovali k velkolepým a emocionálně vypjatým skladbám, ve kterých se klubové rytmy setkávají s výraznými melodiemi a téměř až symfonickými ambicemi. Páteční koncert začne ve 11:45. Pustíme si z poslední desky skladbu Silence Speaks.

popáteční program Castle Party jsme uzavřeli skladbou Memory Cell, ve které se francouzská hudebnice Sierra Vaines spojila s britskými Ghost Dance. Sierra, která své umělecké jméno nedávno rozšířila na Sierra Vaines, vytváří tvrdou a fyzicky působící elektroniku na pomezí EBM, techna a industriálu. V Bolkově se představí v rámci speciální noční show, která na Park Stage začne v 1 hodinu po půlnoci. Teď už vstupujeme do sobotního programu. Jako první si z 3. hracího dne představíme italské The Silver Black. Jejich tvorba spojuje industriální metal, elektroniku, výrazné melodie a hororovou stylizaci. Na hlavní Castle Stage začnou hrát ve 4 hodiny odpoledne. Jsem přesvědčený, že dojde i na skladbu Butcher's Black, kterou si teď zahrajeme.

norští Long Night a skladba Rabbit Hole ve 140. dílu Darkwave. Skupina červá především z klasického gotického roku 80. a 90. let. V jejich zvuku nechybí hluboký mužský vokál, výrazná baskytara, zastřené kytary ani melancholická atmosféra. Na hlavní scéně vystoupí v sobotu krátce po 5. hodině odpolední. Z kytarového programu na Hradě se teď přemístíme na Park Stage, která bude v sobotu patřit především industriálu, dark ambientu a rituální elektronice. Ve 9 hodin a 5 minut tam vystoupí belgický projekt Dismon Omina. Hypnotické rytmy, tribální perkuse, industriální zvuky a symbolika čerpající z nejrůznějších duchovních tradic se v podání tohoto projektu mění v intenzivní elektronický rituál. My si z letošní novinky zahrajeme skladbu The Nymph Key. Fire, the devil.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Devil.

0: Belgii jsme zůstali, a to s letitým projektem Hybrids, který nám představil skladbu Close All Wounds. Kořeny projektu sahají až do 80. let a jeho vůdčí osobnost Sandy Niss patří k průkopníkům evropské rituální a industriální hudby. Hybrids pracují s elektronikou, perkusemi, terénními nahrávkami, lidskými hlasy i odkazy na staré obřady a mytologické motivy. Jejich koncert začne na Park Stage krátce po 10:30 večer. Ve stejnou dobu bude vrcholit také program na Hradě. Ještě před hlavní hvězdou večera se tam ve 21:30 představí švédští Tribulation. Kapela začínala jako death metalová formace, postupně ale svůj zvuk otevřela psychedelickému rocku, gotické atmosféře i klasickému metalu. Následuje skladba Murder in Red z 2 roky staré, zatím poslední řadové desky.
1: Karbonizujte koksohydráty.
2: Provedem.
1: Armujte nukleáry.
2: Provedem.

sobotním hlavním jménem Castle Stage budou portugalští Moonspell, od kterých jsme slyšeli skladbu Far From God z letošní stejnojmenné desky. Kapela vznikla na začátku 90. let a od

0: Závěrečný festivalový den nám v Dark Wave na rádiu Hey otevřeli polští Agonized 2 s skladbou Lurking Fear z jejich nového alba I Cry. Projekt se na scéně pohybuje od 90. let a vychází především ze synthpopu, elektronického darkwave a melodické klubové hudby. V neděli bude prvním interpretem hlavního hradního pódia, kde začne hrát už chvíli před 15:00 odpolední. Program na Castle Stage bude během odpoledne postupně přitvrzovat. Už v 17:10 nastoupí francouzské trio Horsk, které propojuje industriální metal, elektroniku, hardcore a digitálně rozbitý zvuk. Známe tady to duo i z koncertu z Česka. Naživo sází na intenzitu hutné kytary a rytmy, které mají blízko k současné tvrdé klubové hudbě. My si zahrajeme jeden z letošních singlů dua, a to ten, který se jmenuje Hyperhuman.
1: Pavel Zelinka a Tomáš Hojer v pořadu Dark Wave.

Polská formace Aera Noctis a jejich skladba Dance on Your Grave, další nátlaková záležitost v programu letošního ročníku Castle Party. Jejich koncert začne v neděli v 17 hodin a 20 minut. O hodinu a 10 minut později se na stejném místě představí italský projekt Disconnect. V jeho tvorbě se setkává dark electro, EBM a industriální taneční hudba doprovázená tématy odcizení, rozpadu mezilidské komunikace a života ve světě ovládaném technologiemi. Pustíme si z jejich nové desky skladbu Alieno.

projekt Mortes a Dark Wave na rádiu Hey, dvouhodinovka věnovaná dnes speciálně blížícímu se festivalu Castle Party. My jsme si zahráli skladbu Live and Die s podtitulem I Just Want to Love. Projekt vychází z temné elektroniky, ale i post-punku a v jeho tvorbě nechybí melancholické melodie, výrazné vokály i přístupná popová citlivost. Na Park Stage vystoupí v neděli v 9 hodin večer. Po projektu Mortes se představí americká hudebnice Erika Dunham, známá pod názvem Antr Null. Její projekt se v první dekádě nového tisíciletí zařadil mezi výrazná jména tvrdého dark elektra a agroteku. Charakteristické jsou agresivní beaty, zkreslený vokál a velmi osobní texty. Koncert tohoto znovu skříšeného EBM projektu začne v 10:30 večer. A jeden z nejnovějších singlů se jmenuje Coming Up to Breathe.

Skladba Whole Glass patřila americkým Cold Cave. Projekt Westleho a Isolda spojuje minimal synth, post-punk, cold wave a výraznou popovou melodiku, přičemž se nikdy nebojí romantických ani melancholických gest. Od svých undergroundových začátků se projekt Cold Cave postupně propracoval na velká festivalová pódia. Na Castle Party vystoupí v neděli od 21 hodin a 20 minut jako předposlední jméno hlavní scény. Úplný závěr letošního festivalu bude patřit francouzskému projektu Scald. Ten čerpá ze staroseverské poezie, mytologie, historických nástrojů a tradičních pěveckých technik. Nejde ale o čistou hudební rekonstrukci. Dávné texty a zvuky zasazuje do moderní produkce na pomezí neofolku, ambientu a filmové hudby. Závěrečný koncert na Hradě začne ve 11:15 večer a my si od Scald zahrajeme skladbu Rune. Ta uzavřela dnešní 140. díl pořadu Darkwave na rádiu Hey, který jsme celý věnovali blížícímu se festival Castle Party. Ten proběhne už od tohoto čtvrtka 16. do neděle 19. července v polském Volkově. A to je městečko s výrazným gotickým hradem, kousíček za hranicemi s Českou republikou. Během 2 hodin jsme samozřejmě nemohli představit všechny účinkující, kterých je více než 40. Na hlavní Castle Stage i Park Stage se objeví řada dalších kapel, častokrát i z metalového ranku. Připravené budou také noční koncerty, DJské afterparty, ohňová vystoupení a další doprovodný program. Kompletní harmonogram spolu s informacemi o vstupenkách, dopravě, ubytování a festivalovém kempu najdete na stránkách castleparty.com. A to už je dnes vše. Odvysílané playlisty našeho pořadu si můžete prohlédnout na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde najdete jednotlivé díly v podcastové sekci k poslechu, dokonce i ke stažení. Sledovat nás můžete i na facebookové stránce facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se vrátíme ke klasické podobě pořadu. Pro dnešek vám děkuji za poslech. Všem cestujícím do Bolkova přeji šťastnou cestu a krásnou Castle Party. Přeji vám dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Flock of Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně ládi, radí. Tedy rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Mange a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Gold Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem tak trochu zchraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahle muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se tady hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Core Music Radio i Radio Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.